neboj, mjau, potkane nice ti, mjau, nestane sve srce klidnje, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila, lahutko milá, porostou rychle švec, než řeknu jen.

gram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec,

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: Zvieratá sa ponášate na ľudí. Alebo je to naopak?
1: Na tom nezáleží. Dôležité je...
2: Aby sa bíky nebili a morky nemorili, aby sa nehádali, trsky sa netrieskali. A drozdy sa nedráždili, mloky

Pilgram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je pravda.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec